I sny, co ve mne spali, si znovu nechám zdát. Tvé křivdy sotva někdo napraví,

do tebe vzala voda lavku. Lavočka toneňka, voda studeneňka a ja molodenka. Od nás sa zlomiti,